Fínska violončelistka Senja Romukainen predniesla skladbu Motýl číslo 2 autorky Kaje Sárjahovej. Prejdeme k tvorbe Gustáva Holsta. Pieseň Oblak poslom zaspievajú solistka Jazz Dandy a symfonický zbor BBC pod vedením Neila Ferrisa.

sekretár mu do něj úctivo vložil zvitok pergamenu. Vyšetrovanec je z Galilei. Poslali ste spisy tetrarchovi. Predveďte obžalovaného.